Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. Rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!

0: bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.

kladená jak i na ochranu interesiv dětí. Podle nové evropské legislativy tak se musí migranty, kteří se do tuhlet nařízení o bohoštění spolupracovat s místními orgánami, toto, které tak nezrobili, které představují bezpečnostné riziko alebo u kterých istnuje podozrenia, že by mohli v teči, môžu byť zatremané až na 2 roky. Turk v pojazaní s tom vozval členské državo, že by zabezpečili, že publičná diskúzia o migrácii bude i ďalšie vochodety z faktív a nebude kapčať migráciu s bezpečnostnými obavami. Vozval jednočasno na vyvážený prestup k migrácii, ktoré bol podľa neho malo vochodety z ohľadu na ľudské práva i chosen migranti pro evropskou občanu a pro evropskou ekonomiku.